Volá George. Je mi líto. Víc se mi neříká už. Zastavit projekt 4. Připravte patiska v tým řadu.